0: nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
1: Bože, Ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny. Pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
0: Amen.
1: Pán s Vámi.
0: I s Tebou.
1: Požehnej Vás i Vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
0: Amen.
1: Choďme ve jménu Páně.
0: Bohu díky.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

na Proglasu dnes naplní duchovní hudba. Poslechneme si slavné oratorium s názvem Mesiáš, které napsal Georg Friedrich Händel. Tento přední německý barokní skladatel většinu svého života strávil v Anglii. Své třídílné oratorium Mesiáš komponoval v roce 1741 ve svých 56 letech. Anglický text zahrnuje Izajášovo proroctví, zvěstování pastýřům, Ježíšovo utrpení a vzkříšení. Mesiáš poprvé zazněl na jaře v roce 1742 v irském Dublinu. V Londýně byla premiéra o rok později. V Praze bylo toto dílo provedeno v roce 1804 v orchestrální verzi, kterou upravil Wolfgang Amadeus Mozart. Händlova Mesiáše nyní uslyšíme z nahrávky souboru Gabrieli Consort and Players s uměleckým vedoucím Paulem McCreeshem. Pěvecká sóla přednesou Dorothea Reschmann, Susan Gritten, Bernarda Fink, Charles Daniels a Neil Davis.

Po duchovní vokálně instrumentální skladbě Mesiáš Georga Friedricha Händla se nyní zaposloucháme do Pasacaglii a fugy C-moll, kterou zkomponoval Johann Sebastian Bach. Navrhaný ji přednese Lionel Rock.

Dozněla pasakalia a fuga C-moll Johanna Sebastiana Bacha. Navarhany ji zahrál Lionel Rock.

a deštěm zvlhlé kapuce, parkem i škarpou spolu jdou, pevně se drží za ruce.

pod srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš. Můj pane, buď mi blíž.

0: srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš, můj pane, buď mi blíž.
1: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
2: Dnešní díl má název Pokrok v milosti. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí, čteme ve 2. kapitole Lukášova evangelia. Jak mohl růst v milosti, když byl Bůh a dokonalý obraz Otce, ptají se teologové. Byl však člověk se všemi lidskými vlastnostmi, žil tedy i vyvíjel se v čase. I náš život v Bohu zůstává životem lidským. Vlastností každého člověka pak je, že roste a obnovuje se. Zastavit se znamená umřít. Proto je stálý vývoj i v životě duchovním. Někdo by mohl namítat, že tu máme účast na životě Boha, který je beze změny. Je to pravda. Nejsme však Bůh. Účast na Božím životě může být menší nebo větší. Někteří si představují obrácení k Bohu tuze radikálně. Je prý potřeba zanechat jednou provždy všeho zlého a nedokonalého a začít žít dobře a bezúhoně. Jinak prý by bylo každé obrácení jenom pokrytecké. Ti, kdo tak mluví, bývají i proti časté zpovědi. Je-li prý opravdu upřímná, není možné, abychom se za týden zpovídali ze stejných chyb. Docela jinak myslí svatý Pavel. I pokřtění Korinťané nejsou podle něho ještě duchovní, ale pořád ještě tělesní. Jsou v duchovním životě doposud maličcí a nedospělí. Efezanům přeje, aby stále a stále rostli až do míry plnosti Kristovi. Sám Ježíš mluvil o některých, kteří mají doposud malou víru, která musí teprve dorůst. A přece i tato docela zřejmá pravda o duchovním vývoji se často popírá. V moderní době se mluvívá o jistých typech lidí, o různých psychologických strukturách. V populárním podání se pak tomu rozumí tak, jako by někdo byl už předurčen k jistému stupni duchovního života. Někdo nemá vlohy k hudbě, jiný se narodil jako muzikant. Podobně je prý někdo typ náboženský, jiný je pro tyto hodnoty slepý. Opakuje se tu v modernějším podání to, co kdysi dávno tvrdili gnostikové. Rozdělovali totiž lidi do tří skupin. Jedni mají zájmy hmotné, druzí duševní a třetí duchovní. Každý zůstane v té skupině, ve které se narodil. Proti těmto a podobným směrům hájila církev pravdu, že je stálý duchovní růst i úpadek. Jako nemůžeme před smrtí nikoho prohlásit s konečnou platností za světce, tak také nevíme, jak daleko pokročí v milosti ten, kdo se třeba obrátí k Bohu až v okamžiku

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Když se řekne Bohumín, vybaví se nám především město na severovýchodě Moravy, významný železniční uzel, hraniční přechod do Polska, snad také železárny a drátovny. Ovšem Bohumín je také významnou římskokatolickou farností. A ne jedinou, poněvadž se dělí na Bohumín starý a nový. Já jsem dnes navštívil farnost v Novém Bohumíně a u mikrofonu vítám faráře patera Martina Šmída. Chvála Kristu.
1: Na věky amen, zdravím všechny posluchače.
0: Oče Martine, vy nejste u proglasového mikrofonu poprvé. Už máme spolu lecos natočeno. Naposledy se domnívám, že jsme točili pořad na faře v Hlučíně tehda. Ale to vy jste od té doby určitě vystřídal ještě několik farností. Které to byly?
1: Tak myslím, že to nebylo naposledy v Hlučíně. Myslím, že jsme se potkali i v Karviné, mám takový dojem. A tam vlastně jsem byl předtím, než jsem přišel sem do Nového Bohumína. To byl vlastně roky 2021 až 2024. Předtím jsem byl 3 roky v Polsku na takové zajímavé zkušenosti pastoreční, protože jsem nebyl v klasické farnosti, ale v takovém duchovním centru, kde mě vlastně pozvalo a pan biskup dal souhlas, tak jsem mohl vycestovat z hnutí Focolare. A předtím jsem byl teda 8 roků v Hlučíně do roku 2018. Takže teď jsem 2. rok v Bohumíně.
0: Vy máte bohaté pastorační zkušenosti. Kolik roků už uplynulo od vašeho kněžského svěcení? Bude nějaké výročí?
1: Tak výročí vždycky nějaké je, ale nejsou to taková významná. Jsem byl svěcený v roce 98 biskupem Františkem, takže za 2 roky asi to bude 30. jubileum kněžského svěcení. No. Tak Bohu díky za ty roky, protože jsem si čím dál tím víc vědom toho daru, který nám Pán Bůh dává skrze svátost kněžství.
0: Předchozí vaše farnost tedy byla Karviná. Jak byste to zhodnotil? Život v Karviné, na karvinské faře a život na bohumínské, předpokládám, je tady trochu větší klid?
1: Určitě ano. V Karviné je to, samozřejmě to je okresní město, 50 tisíc obyvatel, vlastně jedna farnost, tak jsme tam byli 2 kněží a tak těch aktivit tam bylo velmi mnoho, byly tam také velké opravy a také jsem byl děkanem. Teď vlastně jsem opravdu na takovém klidném místě, na faře jsme v Karviné byli vlastně s kaplanem, pak tam byla sekretářka, technik, kuchařka, takže jsme byli takový tým minimálně 5 lidí každý den. No a tady jsem vlastně úplně sám. Ale je to zase něco jiného. Už jsem měl taky zkušenost, kde jsem byl na faře sám, takže není to pro mě nové. Nicméně samozřejmě po těch pár letech, kdy jsem takhle žil ve společenství, ať už v té komunitě v Polsku, nebo v té Karviné, nebo i v tom Hlučíně, tak samozřejmě je to zase takové obnovení. A člověk jak kdyby prostě si hledá nějakou tu činnost, že není tady tolik těch aktivit, to znamená, že ten můj čas ve farnosti není naplněn tak, jak byl třeba v té Karviné, ale určitě je co dělat. Samozřejmě člověk třeba musím říct si s takovou velkou pokorou, že člověk našel trošku i větší, takový intenzivnější vztah k Pánu Bohu, že mám často čas chodit do kostela, v klidu se pomodlit. To jsem třeba v Karviné neměl tak moc času na to. No.
0: Já bych přece jenom upřesnil, že ve farnosti nejste sám. Protože máte tady trvalého jáhna a ne takhle dajakého.
1: Je to pravda. Je tady jáhen Aleš Ligocký, který je zároveň sekretářem otce biskupa. Tak na jedné straně je tady veden a sem tam pomůže, ale většinu času tráví právě ve své pracovní pozici a často jezdí i o víkendech s otcem biskupem na různá běžmování nebo biskupské funkce, takže ho často tady nemám. Ale jako velmi rád ho navštívím třeba a bavíme se o pastorační situaci tady, takže v tomto smyslu určitě je platným spolupracovníkem a jsem moc rád, že tady je, protože já mám taky na starosti v diecezi trvalé jáhny a vnímám právě tu jejich úlohu v tom, že mohou být takovým mostem mezi farářem a tím farním společenstvím a právě já jsem to teďka tady využil naplno, protože jsem přišel, samozřejmě prostředí jsem neznal, a ten Aleš mě trošku uvádí do toho a poradí mi třeba, jak zareagovat na tu či onu věc, nebo tady si dát pozor, protože zase je tady v historii nějaký problém problém nebo něco, takže je to pro mě velká výhoda, že mám spolupracovníka tohoto typu a jsem za to moc rád, takže určitě to jsem zapomněl, že nejsem úplně sám, no to je fakt.
0: Já jsem se na webových stránkách dočetl, že Bohumín pochází někdy ze 13. století, ale není to ten Bohumín, který je nový, ale je to ten Bohumín starý s kostelem Panny Marie. Jak vznikl nový Bohumín a vůbec proč?
1: No, je to, já jsem taky se potom pídil, protože samozřejmě nejdříve jsem si říkal dvě městské části, ale potom jsem se dozvěděl takovou zajímavou historii, že vlastně starý Bohumín byl původně ta obec někdy z toho 13. století, kde skutečně existuje poutní kostel Panny Marie, který asi lidi většinově znají. No a potom, jak šel čas, přišla technická revoluce, tak vlastně chtěli postavit dráhu, jelikož ti starobohumíňáci nechtěli mít v obci, krásné městečko starobyle, nechtěli mít prostě dráhu a nově vystavět zásah velký stavební, tak postavili vlastně tu dráhu kousek dál. No a kolem té dráhy, kolem nádraží vznikla obec, který se vlastně nazývá Nový Bohumín. A to je záležitost skutečně nějakého 19., 18., 19. století. A prakticky i ten náš kostel, který byl postaven záhy, tak je, myslím si, že z roku nějak 1890 něco, takže je to opravdu nový kostel, je cihlově vlastně z cihel, není to klasicky jako omítnutý, takže taková stavba, kterou je možné vidět tady ve Slezsku, na polské straně, na české straně. A je to typická architektura, proto vlastně Slezsko tady, ať už na polské nebo na české straně. Je to vlastně taková novogotická stavba, která je taky velmi pěkná, má své kouzlo a jak jsem teďka v poslední době zjišťuju, tak mnozí lidé třeba ho objevují a chtějí tady mít svatbu, protože se jim vyloženě líbí vevnitř ta stavba. Takže to je k tomu, k té historii. Je to opravdu taková zvláštnost, no ale je to, taky to přináší samozřejmě i pro tu pastoraci určité výzvy, jelikož samozřejmě to obyvatelstvo, jsou to vlastně dělníci v tom průmyslu, takže tady byly ty železárny, drátovny, které už se dneska teda jako celek neexistují. Zůstaly tady nějaké firmy, které vlastně potom vznikly a pochopitelně je tady mnoho taky lidí přistěhovaných. Je tady trošku mícháno i s tím polským obyvatelstvem, i když ne tolik jako na Karvinsku, jo, ale je tady znát tady tahleta prostě historie i v tom, v těch výzvách pastoračních. No.
0: Otče Martine, kostel v Novém Bohumíně je zasvěcen Božskému srdci Páně, nemýlím-li se, a velice mě zaujalo, že ve věži jsou čtyři zvony. Ne každý kostel se může pochlubit čtyřmi zvony. Ty jsou původní tady z toho roku 1890 a něco?

0: Ale zvonívají vždycky, samozřejmě odbíjejí hodiny tady, no a když fungovalo to srdce, tak ještě zvonívali ráno, v poledne a večer vlastně, tak nějaké více. Takže a dneska jsme se bavili o nějakých možnostech, jak by se to dalo ještě třeba zlepšit nebo vylepšit prostě. A pochopitelně, že taky jsem se setkal i s různými reakcemi lidí tady, kteří bydlí okolo, že taky ne vždycky jsou z toho nadšení, ale myslím, že za mého předchůdce se podařil najít nějaký modus vivendi, jak to prostě, aby to nějak zvonilo, ale to se moc nerušilo, takže jsme i společně tady potom našli s těmi sousedy nějakou cestu, jo, aby to nebylo nějaké moc obtěžující. Samozřejmě není to řešení vypnout ty zvony úplně, aby nezvonili vůbec, ale i oni chápou a našli jsme to, tu cestu. No. Ale je pravda, že ne všechny kostely mají 4 zvony, no, to je pravda. A tak jako zase ten kostel není tak velký, ale nicméně ty zvony tady jsou, což je taky velký dar. No.
1: Říkal jste, že interiér kostela se líbí mnoha lidem, že chtějí tady mít svatbu. My se do toho kostela půjdeme v průběhu natáčení ještě podívat, ale přece něco o farnosti, o farnicích, kolik mši svatých, jak je zájem tady, jak žije farnost.
0: Farnost, samozřejmě nejsme nějaká velká farnost, jo, tady chodí do kostela v neděli zhruba asi 160 lidí, máme farní kostel Božského srdce tedy, ten je tady kousek od fary, pak máme ještě filiální kostel, tedy je Panny Marie Bolestné ve Skřečoni, to je další městská část Bohumína směrem na Karvinou, taková obec spíš, no a pak je ještě filiální kaple Panny Marie, jména Panny Marie v Šunichlu, to je směrem tam k řece Odře, no a pak je tady samozřejmě ještě farnost Starý Bohumín, která má zase své taky filiální kostely a kaple, takže těch objektů církevních tady v Bohumíně není málo, ale samozřejmě ta návštěvnost je taková, jaká je. Samozřejmě své udělal covid, tak jako asi všude, ale pochopitelně, že i tady to obyvatelstvo nějak, že by bylo tradičně věřící, to se říct nedá. Jo, je tady hodně lidí, kteří se přistěhovali, to dál, samozřejmě ta historická situace, to souvisí s tím, že samozřejmě, když lidé přijdou někde odnikud, často si třeba víru nedonesou, nebo ta víra u nich zanikne víceméně, takže nechodí takých tolik do kostela. Je tady hodně Slováků. Co se týká takových těch pastoračních aktivit, tak to je dané tím, že prostě ten počty jsou takové, jaké jsou, tak třeba tady nemáme mládež. Máme tady asi 2 mladé děvčata, které jsou tak nějak ve věku, třeba vysokoškolaček, ale pak tady roste taková generace dětí, které už pomaličku dospívají, mají tak 13-14 roků, takže věřím, že třeba nějaké do budoucna společenství, nějaká parta se poskládá. No ale jsou tady rodinky, které celkem mají malé děti, a což je pěkné, což je takové živé i během bohoslužeb. No a pak je tady schola, která má zajímavou tradici, protože už trvá 50 let a některé členky tam skutečně 50 let zpívají, jako jo, že to máme. A to je schola, oni to kdysi to byl sbor a teďka vlastně se to sloučilo, že to byla schola, sbor dohromady a teď je to vlastně schola, ale jsou to vlastně věkem ve všech generacích. Jo. Máme tam teda většinou samozřejmě ženy, dívky, ale jsou tam i nějací muži. No a zpívají při bohoslužbách, mají sem tam i nějaký koncert a jsou i známí tady ve městě Bohumíně, to znamená, že když koncert je, tak je kostel úplně plný. To je opravdu vidět a lidé přicházejí z okolí. A myslím si, že to je bohu díky taky pod vedením současné vedoucí Dominiky Nogové, která je taky učitelkou hudby na Hlučínské základní umělecké škole. Takže to je taky jedna z takových aktivit. Pak se tady schází skupinka nad Písmem svatým, to ještě vlastně za dob, když byla synoda, tak oni se scházeli jako synodní skupinka a vlastně přetrvali do dneška. Pak je tady vlastně společenství mladých rodin, které bohu díky jsem pozval ty mladé rodiny, oni přijali to mé pozvání, takže se tady scházíme nad různými tématy toho, co je ve škole, co je připravováno z biskupství ve škole Ježíšově. A myslím si, že tak jako pěkně získáváme takové vztahy mezi sebou a postupně se rodí nějak ta komunita farnosti. Jo. A když si myslím, že ti farníci jsou takový aktivní, i když tady není moc, ale vidím, že mají touhu něco dělat. Jo. Když jsem tady přišel, tak vlastně oni říkali, pane faráři, co vám máme udělat? Jako, jo. Tak hned přišli s touhletou nabídkou, tak já jsem byl velmi překvapen, mile a jsem moc vděčný, že tady opravdu takhle pomáhají. Takže tolik té pastoraci. Samozřejmě by se dalo hovořit ještě o mnoha dalších věcech. No ale třeba ještě mi tak napadá, by možná bylo zajímavé, že my tady máme taky v Bohumíně je více církví,

0: Nejsou tady jenom katolíci, ale jsou tady tady společenství třeba Slezské církve evangelické a habsburského vyznání, pak je tady apoštolská církev, jsou tady adventisté, je tady jedna jáhenka, je husitka, ale s těmito církvemi já, když jsem přišel, tak jelikož já mám k tomu ekumenickému dialogu díky tomu hnutí Focolare blízko, tak jsem tak nějak je oslovil, pozval je, jinak se představit, že jsem tady nový farář katolický. A tak nějak přirozeně z toho vznikla takové společenství, že se každý měsíc scházíme a prostě ti faráři a snažíme se třeba nějak si říct, čím žijeme, něco samozřejmě spolu sníme a teď jsme třeba pořádali společně křížovou cestu na Velký pátek, křížovou cestu smíření podle toho, jak náš biskup nás vedl vlastně během té postní doby. A myslím si, že oni to velice pěkně a taky krásně přijali a rádi se toho zúčastnili a i pomohli s přípravou, tak si myslím, že tady se rodí taková pěkná spolupráce i na tom poli ekumenického dialogu. A myslím si, že je důležité v dnešní době vydávat společné svědectví jako křesťané, nejenom jako prostě, že sami si hrajeme na vlastním písečku a máme své bohoslužby, ale že vytváříme i ty vztahy už i teda nejenom mezi těmi faráři, ale i už i s těmi věřícími jiných církví, a což je myslím důležité asi. No. Samozřejmě, že jsme si vědomi každý své identity, to nikomu nebereme, ale na druhou stranu vidíme, že ta nutnost spolupráce opravdu v dnešní době je aktuální. No.
1: Tak my se teď s otcem Martinem Šmídem půjdeme do Novobohumínského kostela podívat.

0: Vcházíme do kostela Božského srdce Páně v Novém Bohumíně. Tak jsme vstoupili zadním vchodem do hlavní lodi. Poklekáme před svatostánkem. Musím se přiznat, že už jsem tady jednou byl, ale to bylo v době, kdy ještě do Bohumína jezdila tramvaj z Ostravy.
1: To už
0: bylo to asi tak před 60 lety. Kostel opravdu nádherný. Oče Martine, alespoň trošku posluchačům. Hlavní oltář.
1: Je to vlastně novogotický oltář, takový, nevím, jestli někdo byl v kostele v Ludgeřovicích, tak vlastně je to velmi podobný i ten vnitřní styl, protože vevnitř máme temně červené cihlové sloupy, vlastně a žebrový v klembě, jinak stěny jsou v takovém světlém okru, dalo by se říct, nebo béžové trošku. Ten hlavní oltář je tedy vyřezávaný ze dřeva, jsou tam sochy. Je zajímavé, že v tom presbytáři za oltářem jsou na zdi namalované sochy svědců, nejenom českých, národních, ale i polských. Jo? To můžeme jít trošku blíž, možná k hlavnímu oltáři. A právě když lidé přicházejí, tak se dost často ptají, co to jsou za svědci. Tak máme tady třeba svatého Jacka, svatého Ondřeje Bobolu, jo, ale je tam i Aneška, Ludmila, takže jsou to prostě opravdu typicky čeští a samozřejmě i polští svědci. Je tady samozřejmě taky po mém předchůdci taková výrazná socha Jana Pavla II. To tady otec Jacek Domaňský, který tady byl před několika lety farářem, tak myslím, že on to tady pořizoval a pochopitelně je to tady i hned 3 kilometry máme do Polska, takže ten polský vliv tady je velmi známý. Samozřejmě nechybí v kostele ani obraz Božího milosrdenství, to je vpravo od hlavního oltáře v kapli boční lodi, nebo boční kapli Panny Marie. Na druhé straně máme zase boční kapli, kde je svatý Josef, který v současnosti ještě vlastně prázdný boží hrob, že tak to tady věřící mají ve zvyku. A jinak tady je taky krásně vyřezávaná křížová cesta, takzvaný basreliefním způsobem, že to vlastně nevystupuje do popředí, ale do pozadí ten plastita toho obrazu. A je to opravdu taky krásně barevně nazdobené, zlatem zdobené, takže jsou to krásné věci. No, říkám, lidé opravdu ten kostel, když přijdou, tak se jim velmi líbí. Jako no, sice není úplně, jak říká, čerstvě vymalovaný, ale jako pořád ještě to tady vypadá dobře. No, tak.
0: No, co mě těší, tady po levé straně socha svatého Antonína Paduánského.
1: Tak je to tak, no, svatého Antonína Paduánského. Teda máme ještě kazatelnu, taky dřevěnou. Přístup je teda z presbytáře, ale nevyužíváme ji. Na kázání je tady krásný, celkem zdařilý ten, jak se říká, mobiliář, to znamená oltář současný, také se říká někdy obětní stůl. Sedes a ambon jsou ve stejném stylu vyrobené ze dřeva. A to tady, myslím, taky místní vzpomínali, že to tady někdo vyrobil. Ale celkem se to podařilo a zapadá to do toho interiéru celkem zdařile, že to nějak neruší. Jo, je to taky v tom lomené oblouky, to znamená, pasuje to do toho gotického, neogotického stylu. No. Jinak opravdu já tady chodím rád modlit, nějak mi to přirostlo v srdci a musím říct, že to zasvěcení Božskému srdci je tak velmi mě blízké, protože já si vzpomínám jako kluk v Krnově, já pocházím z Krnova, tak tam ještě byl za mého mládí a dětství pátr Ludvík Kus, který nás vždycky brával jako ministranty, jako oltáři, když jsme se modlili litanie k Božskému srdci a mě vždycky oslovovalo, jak on se to modlí. Jo? A tak jsem říkal, že chtěl bych taky někdy mít takovou úctu k tomu Božskému srdci a jednou se mi podařilo navštívit i Parlemoniál, odkud vlastně tahle ty zjevení pocházejí a jsou to opravdu krásné věci, takže jsem moc rád tady v tom kostele Božského srdce Páně. No.
0: Mně se tady líbí také.
1: Jo.
0: Na Proglasu posloucháte Radioreport. U mikrofonu mám duchovního správce farnosti Nový Bohumín, pátra Martina Šmída. Zmiňovali jsme se už o kostele Panny Marie ve Starém Bohumíně. Někde jsem se dočetl, že s původním Bohumínem, dnes tedy Starým Bohumínem, byl úzce spjat klášter benediktínů. Ještě tam jsou benediktíni dodnes?
1: Benediktini už tady nejsou hodně dlouho. V současnosti ve Starém Bohumíně je komunita františkánů. Jsou to bratři dva kněží, kteří teda patří do polské provincie, vlastně ještě jsou stejně v Jablunkově. Je tam otec Kalixt Mrika, který je vlastně už tady 25 let a zná tady Bohumín jak své boty prakticky. Pravděpodobně tady zůstane až do konce té komunity. Pak je tam s ním ještě další spolubratr Eligius a oni tam vlastně mají na starosti jednak ten poutní kostel Panny Marie, pak je tam vlastně ještě filiální kostel ve Vrbici, potom je tam kaple v Kopitově a myslím si, že ještě Pudlov. Ale to si úplně přesně nejsem jistý. Nicméně je to taková zajímavost a takový si říkám trošku luxus pro bohumínské věřící, že tady na zhruba, protože oni mají stejné počty jako my, že asi tak nějaký těch 150, my máme 160 v neděli, takže pro 300 věřících jsme tady tři kněží na Bohumínc, nebo v Bohumíně, což si myslím, že asi dlouho nevydrží v současném počtu. Pravděpodobně tam jsem slyšel, že vedle té fary, vlastně to je jedna budova dneska, taková velká, tak vlastně druhá část té fary, že kdysi byl založen exetiční dům, slyšel jsem, že to vlastně kdysi tak nějak spachtoval Patr Kliš, teďka myslím, že Kliš, Patr Kliš, který je rodák a bylo to taková jeho srdeční záležitost. A to mi říkali právě sestry, které také jsou ve Starém Bohumíně. Je to vlastně provincie, sídlo provincie, sester služebníček, myslím, že Panny Marie, které jsou ještě i v Lugeřovicích a mají tam mateřskou školku. A tak vlastně tam těch sester dneska už asi pět, ale oni mi říkali, že právě jako začínali, tak v 90. letech tamto centrum pomáhali rozjíždět, ale postupně to tak nějak vymizelo a dneska v tom domě, v budově fary vlastně v druhé části je domov svatého Františka. Je to pro seniory s pečovatelskou službou, vlastně vlastní to Charita Bohumín, která je tady velmi taky rozšířená a spolupracujeme moc pěkně. A je to takové prostě taky apoštolát určitý, protože samozřejmě dneska staří lidé, to je věc, která je velmi rozšířená respektive a tady ty domy, to je všude potřeba. Takže oni tam vlastně už vybudovali, přebudovali to a ten domov tam takhle nějak funguje a lidé jsou tam prostě a starají se tam. Taky jedna ze sester tam pracuje a jinak tam samozřejmě jsou sestry. No. Takže to je toho, co se týká toho Starého Bohumína. Taky spolupracujeme s otcem Kalixtem. Já když jsem přišel, tak jsme se taky bavili, jak ty bohoslužby tady tak udělat, aby jsme se případně nekryli, protože nemá smysl, aby bylo v jednom městě ve stejnou dobu byly mše svaté. Tak jsme se tak jako domluvili, což myslím, že je velice důležité taky nějak to pastoračně vidět. On za to byl taky moc vděčný a pomáháme si, když třeba já někam odjíždím nebo oni, takže taky si zastupujeme. A myslím, že ty vztahy jsou dobré a lidi to taky vnímají. No, takže to taky je důležité asi, aby jsme my kněži drželi pohromadě.
0: Tak oče Martine, já bych vám chtěl moc poděkovat za představení farnosti Božského srdce Páně v Novém Bohumíně i všech okolních kostelů. A něco na závěr, povzbuďte, jak věřící, tak i spolubratry v okolí. Bohumín žije, může to žít také jinde.
1: Tak, snažíme se samozřejmě, situace je taková, jaká je. Ale já jsem právě teďka, zrovna před pár dny jsem se vrátil z Říma, byl jsem tam na takové, dalo by se říct, generální kapitule kněží z hnutí Focolare a my jsme měli takovou konferenci nebo jednání, kdy jsme volili nového představeného, zamýšleli jsme se programově, na co se zaměřit v dalších 5 letech a přivezl jsem si zajímavý takový postřeh nebo respektive zážitek, protože já jsem cítil, jak tam opravdu vane Duch Svatý a uvědomil jsem si, protože de facto dostali jsme takové pozvání k takovému vnitřnímu obrácení se, jako celé to hnutí a dokonce papež říkal, mějte odvahu zanechat něco, co už nefunguje nebo co už kdysi bylo dobré, ale dneska není a dívat se po nových cestách. A já jsem opravdu dostal takový impuls, prostě, že i to se týká i našeho života, jo? Že my někdy jsme byli zvyklí nějaké věci dělat léta a současná doba je velmi jiná a asi je důležité mít odvahu někdy zanechat takové ty věci, co vždycky fungovaly a dneska už třeba úplně ne, ale mít odvahu opravdu třeba i vykročit z těch kostelů a snažit se nějak jako žít i pro obyvatele ve městě, protože taky jako, že co vlastně my křesťané přinášíme tomu světu, jo? Někdy máme takovou tendenci žít sami pro sebe, zabývat se sami sebou, Ale tohle to asi není úplně cesta do nové doby, jako jo, že asi potřeba možná se ptát, jakým jsme svědectvím pro tento svět a co tomu světu přinášíme. A taky hledat třeba nové cesty, jak dneska žít jako farnost, jo, i tím, že třeba nebudeme se zaměřovat jenom na svůj vlastní život, na to, abychom se zdokonovali ve svatosti, ale třeba i nabízeli tu naději, kterou máme, nebo i víru prostě ostatním. Že? Tak to je pro mě takový jako teďka nová výzva v mém vnitřním životě a cítím, že je to asi důležité a cítím, že i ze strany otce biskupa, že nás takhle zve a tahá prostě tady k tomuto směru, že vlastně je to velice důležité, aby jsme hledali nové cesty v současnosti a vnímali, že musíme prostě se proměnit jako církev asi. Že ne, samozřejmě zachovat si identitu, to je velmi důležité, ale navenek prostě žít trošku jinak, než jsme byli zvyklí.
0: Pán Bůh vám žehnej a zase někdy u mikrofonu naschledanou.
1: Děkuji, posluchače zdravím a přeji také krásné dny a hodně naděje.
0: Na Proglasu jste poslouchali rozhovor s paterem Martinem Šmídem, duchovním správcem farnosti Božského srdce Páně v Novém Bohumíně. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Duchovní správce ostravské farnosti Končičky, pater Darius Sputo, je nejen skvělým knězem, ale také cestovatelem a můžeme říci i dobrodruhem. Mši svatou už celebroval například na sopce v Ekvádoru nebo pod vrcholem Mount Everestu v Himalájích. Nedávno se vrátil z poslední výpravy. Bylo to opět do Himálají a já mám velkou radost, že ho mohu dnes přivítat u mikrofonu. Dobrý den.
1: Taky přeju krásný den a taky děkuji za tu věru, že budu moci zase krásně povídat o dalším příběhu a tentokrát Bhútan.
0: Když slyším Bhútan, tak vím, že je to v Himálajích, ale na mapě ho najdeme asi snadno, je nepřehlednutelný a přitom hodně malinký. Kde je Bhútan?
1: Já jsem měl ten problém, jak jsem se dozvěděl s mojimi kamarády, byli jsme jako ve čtyř, to je naša skupinka Fanfaron, že tentokrát navštívíme Bhútan, tak okamžitě, a kde to je? Tak samozřejmě, tak jak už to bylo řečeno, je to v Nepálu, Himaláje, ale pozor, Bhútan je na hranici mezi Tibetem a Indií. Bhútan je místem, kde žije zhruba od tak 750 tisíc do 850 obyvatel, aby se tam dostat žádným kolem, žádným autem, jenom letadlem z Dili, jako z Indie, letíme 2 hodiny a letíme mezi horama, vysokými horama, to jsou, ano, Himalaje, takže pan kapitán letadla z Dili, jak jsme letěli, tak v okamžitě do mikrofonu řekl, a teď prosím vás, dívejte se na pravou stranu a uvidíte Mount Everest a Annapurny. A v ten moment všichni prostě na pravou stranu fotili. Já říkám, wow, říkám, tam jsem byl v roce 2017. A pak samozřejmě jsme pokračovali dál a přistávali jsme v Bhútanu. Velmi zajímavé letiště. Jedno z nejvíc nebezpečných letišť je Lukla, to je z Katmandu, když letíme směrem právě do Lukly, kdo by si přál udělat si nějaký fajný trek anebo vyjít na Mount Everest, tak musí do Lukly. A to je top letiště, nejvíc nebezpečné. A druhé je v Bhútanu. Jak jsme viděli, co ten kapitán letadla dělal, jak jsme letěli, tak zleva, doprava, prostě takové slalom, jak na lyžích. Takže proto říkal, prosím vás, připoutejte se, protože teď budeme slalomovat. A tím, mezi těmi pahorkama krásně jsme přistali na letišti v Bhútanu.
0: Já se domnívám, že jen tak se vypravit do Bhútanu není tak jednoduché. Jak dlouho jste tu cestu plánovali a museli jste mít nějaká víza?
1: Ano, to je zvláštní, že vždycky, když plánujeme cestu, tak my zařídíme si letenku a letíme, samozřejmě domluvíme si nějaký penzion a pak to všechno ostatní, co nás tam čeká. Ale Bhútan je specifický v tom, že to povolení dává král Bhútanu. Je sympatiak, opravdu. Říká se mu, že ten nejšťastnější člověk na světě. A proto, když král je nejšťastnější, tak i všichni jeho obyvatele jsou šťastní. Proto se říká, že v Bhútanu žijou nejšťastnější lidé na světě. Ano, povolení jsme dostali od nejšťastnějšího člověka, bhútanského krále. Bylo to rok dopředu. Budete se teď, jak posloucháte nás, ptát a stalo se někdy, že třeba odmítl. O tom jsme neslyšeli, ale je tam nějaká hranice. Ať jsme v obrazu, v roce 1970 poprvé mohl Evropan navštívit toto místo, jako Bhútan. Od té doby ta turistika byla čím dál zajímavější a šlo o krásu, o čistotu vzduchu, o kulturu, o náboženství. A zajímavost, že když oni to povolí v roce 1970, tak vnímali právě těch Evropanů, jak jsou oblečení, jakou mají s sebou techniku, protože teď zajímavost, ať víme, proč ta země je tak chráněna bhútanským králem a lidma Bhútanu, dozvěděli jsme se, že v roce 1999, teprve oni, představte si, oni jako obyvatelé Butánu, včetně královského Butánu s králem, si řekli, že se napojí na svět. Co to bylo, to napojení? To znamená televize, mobil, satelit. Jo? Tak se spojili světem. To byl poslední stát ve světě, který teprve přijal tu techniku v roce 1999. A proto, možná teď už se domníváte, proč to povolení, z toho důvodu, že královský Bután je chráněn tím, že když tam přijede turista, tak okamžitě na letišti už na něho čekají gajdové, to jsou průvodci, kteří jsou určeni králem Butánu, jsou krásně oblečení, obecně všichni, celé to obyvatelstvo, mají krásné kroje, nemají žádné trička značkové, jak Puma, Adidas, to vůbec. Je to oblast, ve které ani se nepoužívá cigarety, vůbec oni nekouří. Jsou zakázané místa na kouření, takže ten Evropan, když tam přijede a chce zakouřit, tak musí se zeptat, či může, a pak ten gajda mu určí místo, kde může zakouřit. Tak je to všechno chráněné. Takže rok dopředu to vízum jsme dostali, a protože jak jsme cestovali, tak jsme letěli z Vídně do Mnichova, z Mnichova do Dili. Z Vídně do Mnichova to je 2 hodiny, tam jsme čekali pak 5 hodin na let a letěli jsme do Indie, jako do Dili, 7,5 hodin, ten čas je tam dopředu o 6,5 hodiny, takže velký skok, a navíc pak z Dili do Butánu 2 hodiny. A když vystupujeme z letadla a jsme už na místě, tak jsme ve výšce 2,5 tisíce. Takže v naší hlavičce byla totálna galareta, jak se to řekne. Takže jakby po 5-10 kávách bez mlíka i bez cukru.
0: Říkáte, že Butánci chodí krásně oblečení, žádná trička Adidas. Tak v čem tedy chodí? V jakém oblečení?
1: Muži mají svoje oblečení, zvláštní název, já vám to teď nevyslovím, neřeknu, ale mluví o té kultuře těch mužích. Ta mužskost je ukázána tou barvou, a to je černá barva, rukavy bílé, a pak hnědá barva a bílé rukavy. Ženy mají barvy modré, takové, dalo by se říci, radostnější, víc zvýrazněné. A pak jsme se dozvěděli, že u nás třeba v republice je to tak, že hlavou rodiny je muž, a tam je to naopak, že hlavou rodiny je žena. Ona pak rozděluje, co se týče peněz, co budeme nakupovat a co budeme... No, oni ani nešetří, protože pozor, Bhutan, jak jsem vám říkal, to je nejšťastnější místo na světě, takže pro ně znamená štěstí víc než peníze. Jo, to je jejich motto. A jak jsme se ptali, jaký mají plat, tak jsme byli velmi překvapení. Měsíční plat, to je, už vám řeknu, to je $200, to je 4000 korun měsíčně. A to vydělává člověk, který ukončil školu, zná jazyky. Pak ten nižší plat, to je $100 a to je 2000 korun. To jim stačí. A žijou z toho, co si vypěstujou, žijou z toho, co jim dá příroda, neřeší žádné problémy, co se týče půjčování. Zdravotnictví, zajímavost je na prvním místě, je o ně postaráno. My jsme se taky na to ptali. Omlouvám se, vrátím se zpátky do roku, jak byl covid, tak jsme se ptali, a jak jste prožili covid? Oni říkali, že tady nikdo nebyl nemocný. Věděli o covidu, ale nikdo neonemocněl a nebyly žádné oběti covidu. Takže to zdravotnictví tam je na prvním místě. A v tom je ten rozdíl těch krásných krojů. Na nás byl ušitý kroj, protože jak rok dopředu jsme žádali o to vízum, tak se nás ptali, či nebude vádit, že připraví pro nás kroj, ve kterém budeme chodit po městě a třeba na nějaké jejich zácné místa, jak kláštery, anebo posvatné místa obecně, kde ten guide nás vzal, a byly velmi krásné a překvapující opravdu. Před očima a před srdcem to tam dýchalo, opravdu dýchalo to tam.
0: Oče Dariuši, kde jste byli ubytováni? V nějakém hotelu nebo v penzionu.
1: Omlouvám se, já se tady usmívám. Ne, to nebyly žádné hotely. Byli jsme ubytováni v jejich rodinných domech. Zajímavost, že když máme už to povolení a jsme v Butánu a teď jde o to přespání a to stravování, tak naše místo ubytování bylo v těch butánských domečkách, ve kterých oni žijou. Oni se už tak přizpůsobili v roce 1970, že nestavili žádné hotely a penziony, ale naopak, že otevřeli dveře svých domov. A tam ten turista, který navštíví Bután, může přespávat. Jsou na to speciální místa, dokonce to bylo už jasné, spali jsme v nejstarším domě Butánu, 500 let. To já jsem si říkal, to já musím sundat boty a hodit tady bosky, jako opravdu. To bylo vidět na tom dřevě, to bylo vidět, jak prostě ten dům dýchá. Pak nám ukazovali, jak ten dům byl stavěný. Byly tam i, neříkám fotky, ale ručně malované, ručně, protože v té době se ještě nedalo tak fotit, oni to neměli, tu možnost. Až potom, jak ti Evropané přivezli nějakou techniku, tak tam byly malované ručně právě těmi lidma, kteří v tom domě žili a předávali z generací na generace, jak ten dům se stavěl, jak do toho domu se vnášel, prostě tu kulturu, to náboženství. Co se týče Wi-Fi, taky jsme se ptali, tak Wi-Fi v těch butaňských domečkách bylo na třech místech, protože to dřevo, které bylo použité v rámci stavění toho domu, je mohutné, opravdu mohutné. To bylo i vidět v těch klášterách. Takže Wi-Fi bylo na třech místech. Bylo tam, jak jsme byli ubytováni, pak tam, kde jsme se stravovali, i tam, kde jsme třeba mohli posedět, pobavit se s těmi lidma. Bylo dokonce i vidět, že oni se snaží, aby ukázat a zdůraznit tu kulturu. A myslím, že největší dojem, co se týče ubytování, to byly kláštery. Kláštery mnichův, butánských, zajímavost. Jeden klášter, který nás jako velmi překvapil, tak to byl klášter ve výšce 3 500. Tam turista může přijet a stotožnit se s tím místem, s životem těch mnichů. A teď, přátelé, jsme tam viděli malé kluky. Jsme původně mysleli, že to je nějaká školka. Ne, naopak. To byl klášter, který má 80 mnichů a nejmladší mnich má 5 let a je v tom klášteře 10 let a nevidí svoji rodinu, to znamená maminku, tatínka, sourozence v době těch 10 let. Pak po 10 letech může opustit ten klášter. My jsme byli zváni na jejich modlitby. Byli jsme zváni třeba odpoledne na fotbal, že jsme s nima hráli. Měli tam kafe kavárnu, to mě překvapilo. Jsem jim ukazoval naši kavárnu tramvajovou, oni nevěděli, co to je tramvaj. Tak jsem jim musel to vysvětlit, ukázat, jak to funguje, tak se smáli. Pak, jak nám udělali tu kávu, tak přátelé, to bylo neuvěřitelné. Jo? Většinou, když člověk si řekne, dám si kapučino, tak na tom šálku toho kapučina, jak je ta šlehačka, má ten nějaký tam obrázek, srdíčko nebo smajlík. A ten mních normálně v té šlechatce udělal překrásný strom. Já říkám, to se ani nedá pít, tu kapučino. Já jsem si to vyfotil. Pak jsem se ho ptal, jak to dělal. Prostě oni jsou úžasní. Takže od 5. roku života, možná se ptáte, a není líto tým rodičům? Není líto. Oni to tak už mají nastavené, že to dítě jde do kláštera. A i náš guide říkal, že pojedeme teď do jednego z klášterů a že tam má syna, že nám ho ukáže. Takže my jsme s něma obědvali, večeřali, hrali jsme fotbal a bomba, my jsme dopředu už viděli, že něco vezmeme, vzali jsme bombony, vzali jsme takové nafukovace míčky, talíře, co lítají, dělali takový bumerang a my jsme jim to všechno darovali. Darovali jsme jim třeba naše trička. Pak jsme přijeli do jednoho kláštera, tak najednou, jak jsme vystoupili z auta, koukáme a oni tam na zahradce asi prostě dělali nějaký pořádek a házeli po sobě trávu, asi plevili trávu. A v ten moment my jsme nafukli jim té míčky a dali jsme jim té míčky. No. V ten moment se tam zastavil život. Kluci začali lítat po té zahradce. Pak my jsme jim taky ukázali, jaká je možnost co dělat s tím míčkem. Krásné filmy máme, krásné fotky s těmi klukama, bylo vidět prostě, a tam byla taková věta, Co dokáže jeden nafukovací míček udělat s jedným mnichem v klášteře? Tolik štěstí. Neuvěřitelné. Takže my jsme byli rádi za ty místa, že jsme spali jak v těch klášterech, které mají opravdu svou kulturu, tradici a svůj věk, a zároveň se aplikovat do života těch mnichů. A spali jsme stejně na takových pokojích, jak je oni mají určené v té době toho pobytu v klášteře.

0: Na Proglasu posloucháte Radioreport. O své nedávné cestě do Bhútánského království hovoří duchovní správce farnosti Ostrava Kunčičky pater Darius Sputo.
1: Tak to jsou kláštery v Bhútánu. Vědí oni o křesťanech, že existují křesťané? Řekl jste, že jste kněz římskokatolický, nebo sloužil jste tam mši svatou někde?
2: Ano, tentokrát očima jsem sledoval, jak oni se modlí. Velmi zajímavá technika modlení. Spočívalo to v tom, že byli v takovém krásném účku. Uprostřed seděl mnich, který asi už měl nějaký titul. A kolem toho účka chodívali dva učitelé, asi spirituálové, kteří, protože ta modlitba to není na půl hoďky, to je hodinová modlitba. A ta modlitba začínala ráno v 6 a ti dva spirituálové chodívali, protože tam byli ti malí kluci 5 let, tak bylo na některých, že oni tam spí. A on tak chodil a prostě rukou dával najevo, ať se vracejí zpátky k té modlitbě. Mši svatou jsem nesloužil, spíš jsem promodlil ten čas. Měli jsme setkání s dvěma mnichama. Tam jejich spiritualita má 3 stupně. První stupeň, to je od toho 5. roku života do 15. roku života, protože tam oni jsou povinni tak 10 let tam v tom kláštere poznat. To je spiritualita. Pak po 15. roku života je filozofie. A pak po té filozofii, to už má ten mnich věk třeba 30 let, je pozbírat tu spiritualitu a filozofii a může na základě toho on sám vykládat, jo, to, co se naučil. A právě s tím mnichem, co jsme se setkali, tak on říkal, že online přednáší meditace a filozofii a má 400 studentů jako ve světě. A z toho žije i ten klášter na tento způsob. Takže ten třetí stupeň je už o tom, jak se on osamostatní a to, co on pozbírá celou tu moudrost, spiritualitu a filozofii, tak tedy může třeba si říct, ano, můžu spojit se se světem a můžu založit svoji nějakou školu meditace. Někteří zůstávají v klášteře a třeba učí tu menší generaci nějakou vytvarku, protože oni spousta věcí mají překrásných, dělané z dřeva, z hlíny a hlavně malování barvy. Ty barvy tam opravdu odehrávají velkou svoji roli. A říkal jsem, že jsem kněz, ukazoval jsem jim fotky, tak byli překvapení. To se rychle rozneslo. Myslím, že největším takovým boom pro nás to bylo to, že my jsme totiž, jak jsme tam přijeli, tak měli jsme i svoje takové cestovní trička a na těch tričkách měli jsme napsané, že tady v Bhútánu žijou nejšťastnější lidé na světě. Tak oni nás fotili, pro ně to bylo velká čest, že takým způsobem my jako chceme je prezentovat přímo na jejich území. Takže nás fotili, ptali se, odkud jsme. No bylo to krásné opravdu. A pak, co nás ještě překvapilo, tak stravování. Že to stravování je velmi zajímavé. My totiž máme polívku a druhé jídlo. Tam polívku jsme neměli, ale na některých místech, ano, pro Evropany tu polívku připravili. Ale většinou to byly jídla 5 chutí. To byla zajímavá kombinace. Rýží, bílíny, omáčky, brambory a pak chicken jako kůře, anebo maso z jaka. A nebo k tomu nějaké pikantné ještě omáčky. Dalo se to kombinovat a dalo se také třeba, že si vezmu jenom rýži anebo ty brambory v té omáčce ekáry. Dívali jsme se na guidův, nám dali příbory, ale oni to všechno jí rukama. My jsme to zkoušeli, bohužel, tam to jsme nedali. Tak jsme se vrátili zpátky do vidlíček a lžíček. Chuťovo velmi dobré a zapíjí se to vodou anebo milty, čili čaj s mlíkem jáka. To je úžasná vitaminová bomba. To je jejich káva, dalo by se říci. Jako pro ně. Pro nás je to čaj s mlíkem jáka. Pijou kávu, ano, taky. Ale to mlíko z jáka s tím čajem tak doporučuju. Chutné, výborné, prostě člověk nemá řízeň. A krásně to pak stráví s tím jídlem.
1: Jak? To je nějaký hovězí dobytek? To je něco jako bík u nás?
2: Ano, je to bík. On, ten bík chodívá právě nejvíc v těch výškách 3,5, to jsme, jak jsme byli v Nepálu, tak jsme ty jáky tam viděli, protože ten jak jim dává mlíko, dává jim sýr, dává jim i to máso. Pro ně to je asi, dalo by se říci, to, co pro nás tady, jak máme krávu nebo drubež, která je. Neviděl jsem tam žádné slepice vůbec. Ani husy, ani berány, ani kozy mají, ano, ale víc oni starají se o ty jáky. Ale pozor, už dokonce v těch starých rodinách, kde je ta tradice, dá se říct, že mají ten státek z těch jáků. Ale je to velmi náročná práce, jo, s těmi jakama. Takže oni už popravdě jdou do těch výhod, jaké jsou v obchodech. Že radši tam koupí to máso, radši tam koupí to mlíko. Takže jedině v těch výškách 3,5 tisíce tam rodiny, které ještě žijou tou tradicí těch jáků, tak se o ně starají. Ale tam dole v Butánu jsme už to neviděli.
1: Oče Dariuši, pro nás to jsou závratné výšky, tedy aspoň pro mě 2,5 tisíce metrů nad mořem, 3,5 tisíce. Jo. Jak jste tam chodili oblečení? Byla tam zima? To ty kroje jsou nějak zateplené, nebo jak jste to tam přežili?
2: Jo, přežili jsme to. Akorát to období, které nás tam potkalo, bylo 20 stupňů a to taky zapršelo. V některých tak větších momentách, těch 3,5 tisíce, tak tam jako sníh nebyl po ruce ani pod nohama, ale spíš na dohled, ano, a byla zima. Spali jsme třeba, kde měli jsme třeba 2 deky a dávali nám na pokoj topení, že mohli jsme si ho zapnout, protože tam už, ano, to jsme pocítili, už to bylo pod nulou. Chodívali jsme oblečení s krátkým rukavem, dlouhým rukavem. Průvodce nám říkal, třeba připravte i rukavice, protože poslední den našeho pobytu byl takový top. Navštívili jsme nejstarší klášter ve Vršce 3,5. Jmenuje se to Tigři klášter. Tam jsme pěšky šli zhruba 3 hodiny. Kdo by to třeba nedal, tak mohl si objednat tam koníka, který pak mohl až do nějakého momentu vyvést toho turistu a pak už zbytek musel dojít pěšky. Překrásný klášter, prostě unikum, vysoko v horách, neuvěřitelné prostě. A tam, jak jsme byli, tak jsme museli sundat boty a chodit už prostě v ponožkách po tom klášteře, protože byl velmi posvatný, zácný. Takže pro nás, a cituju teďko našeho guidu, říkal, že pro něho jsou 2 top kláštery, to je ten Tigři a pak ten druhý, kde mniši chodívají meditovat a vzdělávat se. Překrásný klášter, prostě neuvěřitelný. A v tom klášteře nám také vykládal, že říje úřad Butánu, čili ta obec, že tady je pan nestarosta, ale je člověk, který je určen králem Butánu, aby na tomto místě staral se o těch lidí, aby byli šťastní, aby třeba i přijímal navštěvy jako třeba turistů, aby mohl, a to nás potkalo, že jsme měli možnost se setkat s tím člověkem. Byl fakt zajímavý, to bylo na něm vidět už z tváři, že je to velký místek, že to má promodlené, seděl uprostřed a ptali jsme se, či můžeme se vyfotit, on nám to povolil. A vedle něho stali 2 mniši, kteří ho hlídali, nějací strašci. Prostě to bylo hezké, to bylo jak z pohádky, ano, to bylo hezké. Takže ty kláštery na nás udělali velký dojem.
1: Oče Dariuši, a zažili jste také nějaké kulturní vystoupení, nějakou akci? Mají tam kulturní dům?
2: Tak, kulturní dům to není, ale je to, kulturním místem pro ně byl klášter, ten nejzacnější v páru, barevný festival. To je něco, jak my tady říkáme Colors Ostrava, tak pro ně to byl Colors Bhutan. A v ten moment ten náš průvodce říkal, pro nás to je jeden z největších svátků. A to bylo zrovna byla neděle, květná neděle. A my se ho ptáme, a co máme pro to udělat? Oblečte se do těch krojích a pojedem. Jak jsme jeli už cestu, tak jsme viděli, jak ti obyvatele páru toho Butánu šli na to posvatné místo toho kláštera. Ono bylo vysoko, bylo ve výšce 2,5 tisíce, tam autem už člověk nevyjede, zastaví dole před tím klášterem a už jde pěšky. Ano, zvládli jsme to v těch krojích, ale to bylo něco úžasného. A na tomto místě od 9 rána až do 13 do oběda. Byly tam krásné představení, tance, básně. Bylo tam spousta lidí, kteří sebou vzali obědy, aby ten oběd byl pak společně s tou rodinou. A teď zajímavost, protože tam byl takový dav lidí a oni jak nás viděli, tak normálně najednou z ničeho nic, jak Mojžíš před Rudým mořem vzedl ruce a najednou to Rudé moře prostě se otevřelo a oni nám udělali takový tunel, že my jsme mohli projít, my jsme nevěděli, co se děje, jako my jsme pro ně byli hosté. Ale když nás viděli v té kroji, tak pro ně to bylo velké štěstí a jak udělali ten tunel, tak my jsme se dostali až do místa. To jsme ani nevěděli, my jsme nevěděli, co se děje. A pak jsme seděli přesně tam, kde seděla královská rodina. Ona byla na pravé straně a my jsme byli na levé straně. Mávali na nás samozřejmě, taky my jsme mávali. A pak nám průvodce říkal, že tam je královská rodina a že tady jsou turisté, kteří dostali to povolení do Butánu, jak jsme přiletěli, že byli na levé straně, protože já říkám, ale to jsou ti, co s náma letěli. Zdyli tady do Butánu a tež byli krásně oblečení. Takže oni si tak váží prostě těch turistů, což jako pro nás to byla velká čest, ano.
1: Oče Dariuši, já tuším, že bychom mohli ještě o Butánu hovořit dlouho, ale přece jenom něco na závěr, nějakou myšlenku.
2: Na tričkách jsme měli napsané, že tady žijou nejšťastnější lidé. Jako to štěstí, myslím, to byl poslední den, nám předali ti naši guidové. Jak jsme se loučili na letišti, tak oni byli natolik ochotní, že s náma i spolu čekali na ten let. A pak, jak jsme si podávali ruku, tak já vám řeknu, to nebylo obyčejné podání ruky. To bylo obejmutí a naznačilo velké štěstí, že ti pánové, určení butánským králem, byli tak šťastní, že měli slze v očích, jak jsme se s nima loučili, že viděli, že i do těch míst, které my jsme navštěvovali, jsme taky vnesli to štěstí, že jsme třeba darovali jim i ty věci, které jsme přivezli. A ten guide Kenny měl slze v oči a já říkám, to jsou slze štěstí. A to bych přál každému člověku. My žijeme ve světě, kdy ty slze někdy jsou bolesti, kterou prožíváme, ať budou víc slzama štěstí. Popravdě teďkou prožíváme ještě to velkonoční období. A to je to nejkrásnější, že Ježíš, když přišel mezi učeníky, tak jim taky vnes to štěstí a řekl jim slovy, pokoj vám, pokoj můj vám dávám. V té době velkonoční přál bych vám, abyste rozdávali ten pokoj a to světlo Kristovo v podobě právě toho božího štěstí. To všechno.
0: Vážení posluchači, o své nedávné cestě do Bhútánského království hovořil duchovní správce farnosti Ostrava Kunčičky pater Dariuš Sputo. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

Je okolo 1 hodiny ráno, pondělí 4. květen 2026. Na Proglasu vysíláme komorní hudbu. Dnes začneme triosonátou F-dur pro dvoje housle a basso continuo Kristofa Willibalda Glucka. Zahrají Viktor Šimčisko a Alžběta Plaskurová housle a Juraj Alexander violončelo.

Dozněla trio sonáta F-dur pro dvoje housle a basso continuo Christofa Willibalda Glucka. Hráli Viktor Šimčisko a Alžběta Plaskurová housle a Juraj Alexander violončelo. Blok komorní hudby na Proglasu teď bude pokračovat sonátami pro housle a klavír G-dur a A-dur Ludwiga van Beethovena. Na housle zahraje Petr Messierer, na klavír Stanislav Boguňa. Příjemný poslech.